0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. Ešte
1: dobré
0: nikdy
1: ráno.
0: Meniny nemal titul. Mgr.
1: Dnes je to, dnes je to Vít.
0: Vít. Co Vít si môžem přát?
1: No, tak ja som zvedavý, ako sa s tým pohral náš Karol, ale hlavne náš Worcester. Tak skúsme.